ve strýkojíku. Pak nestarel jsem se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě ploutí, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem

moři, jež bylo plné hvězd a bez cíle jsem plul. Hltaje blankity, do nichž se občas noří zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý přívaly slaných vod. Já prkno poseté žhavými půlměsíci, rejnoky.

0: mi praskne kýl, kéž sletím do moře.
1: Hudba hory přemá.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Směj se, směj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

ti děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, mistři váčí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

On vždycky večer zaťukal a nesmělý se zdál. Tu štrůdl, jindy trubičku,

pak jednou zase zaťukal a kufr sebou táh. A pytle s vůní kávovou, prej domů se mu nechce. Tak nedivte se prosím vás, když láska z toho byla. Ta je táh. A pytle s vůní kávovou, prej domů se mu nechce. Tak nedivte se prosím vás, když láska

osud tvrdou pěstí zničil lidská štěstí, zničí i ten nejkrásnější květ. I ten kvítek jara vzala Niagara a víc nevrátí ho nikdy zpět. Teskně hučí Niagara, teskně hučí.

do stropu smutně zývá nedobytý děk. Skutečnost otrhlá dál márně hledá rád. Obrazy na stěnách, obrazy z pavučení. Za okny bez záclon je nezakrytá noc.

A by časem snad je paměť uschová, dnešek už nedožene chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží v hodu kvasu, v okolí.

rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

0: odkaz tam, kam nás dostrkal svět. Nemáme čas. Nemáme čas.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Fo.

0: krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Velký dům na ulici, Bůh ví, kolik pater v něm žijí spolu. Nájemníci, každý chce výš a nikdo nechce dolů. Prý nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do krajen.

nahoře bydlet. Pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do kraje. A pak ta společnost známých lidí a holek dost, kdo se tam dostane, ten si zahraje. Informace na Pavlači, že tam ten blbě hraje, ale někdo za ním stojí. Jiný zase, že mu stačí žít si v suterénu, prý má cenu svoji. Jenže až nahoře bydlet, tak to je terno a ten výhled, nejkrásnější výhled do kraje. No a pak to společí.

tak si taky sednu ke klavíru. Mám ho tak ve druhým, ve třetím patře se sousedy, žiju míru, ale soutěžím hodně, abych jim to natřel. Asi chci taky až nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled, který znám. A pak ta společnost...

cestě jen kamení a věčnost ke mně pískem promlouvá. Smích je tajné znamení,

jsem si zasloužil ten pád. Vím, že to nebude jen tak. Tam začíná první slepá lež, co se z šatů spléká, a já se jí nebojím, protože vím, že padám volným pádem s tím, že špatně nedá.

s kým se jejich cesty spojí, a já jim nevěřím, protože vím, že padám vlným pádem s tím, že špatně nedopadnem.

Jednou to čarovný kvítko, na nějž čekám 100 let, prokvete kamennou zítkou a já nebudu smět otevřít oči, abych neodesměl.

Kvítko, na nějž čekám 100 let, prokvete kamennou zítkou a já nebudu smět otevřít oči, abych neodestál, co stalo se dřív. Zelená.

0: bis sechs Schafe.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: je to někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvíte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Bílý pane, tu máte něco jiného, než máte mít.
0: Ale to není možný.

je to v pořádku. Kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil, no tak to...

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Odpočiň si.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Povídá jednou Abraham

sedm, sedm křížků mám. Muži, co přišli z neděle, oči měli

nic. Hledal jsem štěstí, jen chybí mi klíč. Stavil jsem dům až k nebesům a teď hledá

0: Del Napoli v Mosikomerce. Rádio Folk.
1: Na obvodním oddělení

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

na zemi roztančí vodu, myslívám na to, co po mně zbyde a co vezmu dolů. Možná se zdržím, nepoznám to hned, nechám tu všechno, nechci jen zbytečně špinit svět. Skloň ke mně blíž svoji tvář, ať uvidíš.

zmizel s ním. O kacíři zítřka vím. Tam uvnitř, kde mě vždycky bodne, když odcházíš a zahřeje mě, když se usmíváš. Snad teď anebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí.

0: všech sil na pořád. Budu, jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat, uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop bít na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád. Do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád, na pořád.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událost mi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje. Zum, zum, zum, zum.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílali. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a najde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a najde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podívali by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby stavit chales nemoh čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory,

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slavy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

rozespátý marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

20 hodin končí představení, balím kufřík s kytarou. Zas po létech cítím tvoje pohlazení a tak se dám do vlaku. Bez motýlka, bez fraku, jedu nocí hledat.

0: Yeah, I don't know.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Od dubu k dubu potoukám se, asi nebudu brzo doma, tak jako vždycky. Šlapu krajinou pěkně napříč, najednou strmej sráz, válím sudy, pak šubidubit.

se zdá, někdy mám pocit, že se to nesluší. Šlapu krajinou prosluněnou, doba temná je pryč,

ta z Umprumu, jsou jich 4 svazky. Potom přijdou na řadu 2 oddací listy, pak monografie polského symbolisty. Z komína valí se kysličník uhličitý, když hoří akryly, lepty a

prsty si hrají a límečky dřou, vy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Tělo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo smě, a všechno jim to navoníš, jako navonělo smě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí, uteče v noci mrazivé.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Hello, chlapci stát.

0: to vezmi klidně, tou tratí prastarou.
1: Ve vlasech kousna tváří šmírno celý odsazí, jen spony našich obcí.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

zaraz sna. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok,

nás to ví, že třeba hluchej ladit dál budu banjo svý, a že mám štěstí u žen, a že se umím smát a nezůstanu dlužen

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

se. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zařít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc.

jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze, nerisknu si bez

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

První průvodce, co se mnou chodil s Teskou Mohikánů, po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hrát, kde plání sviští, teda

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase

vojáků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výpadech.

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošití.

jen vztek, hej ty dočerst, těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

Už za tři čtvrtě století, lásko, budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku. Na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

nás neskočí. Bá, bá, bá, bá, bá. Potvora jedna zlověstně hučí.

Zachranka przyjęła. Tak teď tu sedím na sobě erár, takovou vděčnost.

really good to me. 'Cause I'm stuck here on the ground.

tak jsem dokouřil poslední mariánku a slaný vyždímal ten zbývající lok. A oknem do noci, co měla na kahánku, jsem nahlásil.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Malše, úpa, ohředí je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu a i moravice, hornát, hnilec, beronka, mželatorice, váh, úh, žiletavka, jevíšovka,

с вам, я знам, ту землю знам. Boubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseník, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lisa, Hora, Velká Fatra, Čerchov, Sněžka, Ještěd, Má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvín, Gerlachovka, Jánku,

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká, vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět, a z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

skončíme. Pi. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tam to si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Dovolej mi, pane generále, abych je stivě pozdravil, a z eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zvedl. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot, kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí, už se

vidět, hned to pozoruje ve obálce, ztrátou výkonnostních premií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu,

0: na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit, vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět úkosem. Já bych nyní nečuměl do kalamáře a žili bychom všichni rovnou za nosem.
1: Kdyby tady

planetě můžeš být milý host a nejdražší rádce, ale vládnout si musíš.

rozhrneš kouř a vejdeš dál, sedneš k svýmu stolu, tipneš cigo, pak jedno zlatý.

vypadla z ruky. Píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie. Všechny básně ze šuplíku směstnal jsem ti do výkřiku.

tvoje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

miała w kniżce z biologii. Všechny básně ze šuplíku směstnal jsem ti do výkřiku.

ho spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo,

Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd.

nebo pobloudilej Samaritán. Mraků pro věty tvý slovy já nikdy nenachytám. Jak klečí

právě zašlý slávy, jako vlasy v rukou jen než. Panosy, a co si víc, co dohlíde si na každou lež. A zlí, ti si sami pomohou. Velké vozy písku zavážejí strach.

má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou seť.

se nedíváš. Jak laně tvý dlaně, kdo je vodí po pěšině.

ってきしまったねの。Velké vozy písku zavážejí strach.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

vzduchem voněl déšť, no a potom pršelo snad věky. Blesky rvaly oblohu, burácel hromy.

ustal prudký déšť a já jsem se pořád ještě díval. Jak kalná voda opadá, slábne její síla a někde v dálce mizí taky příval. Co mě mohl nést až tam, kam prý tunelem se vplouvá, kde platí stejný.

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

běží k lesu a ve mně další nástup. Na kriky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná SMS-ka.

0: trápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volá v rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží, má očička mý blíží a zaplať Bůh je tady a nějak mi i klekles.
1: Vítr struny rozehrál, mraky slunce skrývají, kolik jsem jich už zažehnal potají.

velký vůz, kolik ztratili jsme můz, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad. To jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat, dokud o

Všem nám něco seberou, i když zaplatíme zvlášť. Snad nám to stálo za to, klid ztratit na duši, jablko okusit, vědět a netušit, jablko okusit.

pracovala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

lampki per ní pusu. Zase stojí u domovních dveří a jako tenkrát jsem trochu srap.

ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. Spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem si v tobě

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kamutec. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hrůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí, i když nic nevidíš.

zabloudit já toužil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

kněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já. Říká, že nad vsí

zvednu to já, anebo on. Já ani málo neznamenám, chrapla vyhlásí naše jména.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

říct. A luxusní pachuť jako od popelnic dráždí mé smysly. Něco je špatně,

kde jsou ti, kteří o tom už vědí. Jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, zbouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží. Kdy na tom vůbec už teď nezáleží. Být či nebýt není už to, oč tu běží. Tak jdi se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlenej fracek. Víš, proto tom prodáváš to slovům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek. Tak už s tím

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. V životě Boží.

Když můj děda přišel do let, snídal opiják. Život ho pak přestal bolet a začal žít rád.

práci měla strašný peklo, Týna Sladkovská. Do bod uší proudem teklo, tíseň obrovská.

Kego, malý penis, sádla přesně. Tak může být obsadený, pravzor debil. Po nocích si léčí mendrál, jako drsný troll. Také Denis hledá lék na bůh. Co těch kopeťáček, přísloví nám říká. Nechej už těch vytáček, dáš se

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: doba je zlá, není bílá, není černá, jen malicherná.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

řůžem, a ti zapřáhli nás do pluhů, orat víme novou zem. Jen pár chatrčí rozpadl,

Vlna Pohody v Mozikomerce. Rádio Folk.

hospody, zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaný, tak jsem přidal

Bafala a nebe bylo modrý jako pos. Před námi volnej den a v autě hudba hrála, tak jsme to natáhli.

celé zouspod. Pak začal zpívat škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem, policajti měli na nás čich.

kdo touží poznat bafalský vězení. A kašle na to, co mu doma řekne stará, rád si s námi v jailu místo vymění. Mezi zloděje

Možná spustěj, zase budem venku. Budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku staré kukuřičné z těch kentuckých hrout.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: 15. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlák

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, ropinej ta zem neměla, prohej se indiána.

Naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou. Rijeme držkou zemi.

mi líbíte, až den se nachýlí k noci. Působit začnou zlé mé moci, lůžko bude mít.

Si moc věříš, už teď lituju, že jsem tě tu potkal. Já vím, co po mně chceš, zvykáš, že všechno dostaneš, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady zavnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dá mě jak dohromady, počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej, nechci navždy upadnout do nemilosti, ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holé.

děvče, ty jen o sobě mluvíš, o druhý se ti zajímat moc nechce. Zrtu jde ti jen jet, přesto zlíbal bych je hned, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej, nechci navždy upadnout do nemilosti, ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej a já se toho klidně zhostím. Lady, všechny chlapy poblázním, žveřele, že vydržím to nejdýl, ještě chvíli se snaž. A pak mě kluži svaž. Hej, dámo, být na ostrově pustým, tak hned mě zhodíš do propasti na dno. A pak se klidně zkouš do důdeka, po mně zběrem a sej flek, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, kam jdeš, tak počkej. Já jsem takovej, já vidím už jenom tvoje vnady, počkej, kam jdeš, tak počkej.

třeba stovky let, ať víš, jak mám tě rád. Já vím, že na mě už asi nemyslíš,

zvuk tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvuk tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.

Vlivní prý jsou kanci, na hradě zní podkovy, šlechta jezdí na lodi. Vlivní prý jsou kanci, pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr Tycho de Brahe, práv renesanci. Zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní.

se branci. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se branci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

zaveři si oči a poslouchej vzpomínky zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky bude tiše.

flek, abych měl tip, kam bych tě pích či sek. Upletu špagát z konopí na ten tvůj outlej krk. Málo kdo z lidí pochopí, nač hledám dub či smrk.

špičky, chceš vidět víc, slyšet ty písně, ty básně, na holý tělo jen své.

tak se usměj až někdy, až pak. Vlak houká jak smutná sova a voní tráva požatá a cítíš ohně ze zahrad a jiní jdou se milovat, už se blízká a vítr práší do očí a déšť ti svetr promočí.

sedni si do rohu, sedni a piš písničky a nebo básně. Žíravý jako louh, hebký

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chtějí.

štěstí zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

0: Folk je železná košile. Rádio Folk.
1: Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla. Těžko se dovolat.

že jsem jí plácl přesadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítí, černej klín přes tu látku vidí. Maruško skončí.

je klec, když okradou tě o soukromí, co ti chtějí vzít nakonec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech se vracíš domů. V románech tam je čistý svět, tam nemají chlapi divný oči, ale

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

se těším, až se dozvím, kde je Jantarová hora. A kdo byl vlastně Shakespeare a proč tak hořce voní slad? A proč v tak kalných vodách lovím a proč se odzadu čte to?

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Není doma.

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit.

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o Petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu,

Neštěkej a nekňuč, to hodný pejsci nedělaj. Čekaj pěkně na místě na povel pána, že potřebuješ vyčůrat, on má čarovnou moc. Řekne, vydržíš to do rána a do...

Na časy se málo blízká, ten v oblacích je asi spokojen.

Pán rozuzlení. Prsty mi vězí v nedělním blackoutu. Díváš se

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch things.
2: Mají tě v ohrádce, za mřiště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony? On přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku.

teď dumej o právu Havlíčku Havle a podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej.

o právu Havlíčku Havle a podle litery paragraf Šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf Šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf Šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl pro toho zavřený.

dle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatýr, co žije tam ve vysokých skalách, já jsem tvůj Vir, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj ráj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už povláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj.

Tobě se líbí bíčko do rybí a pravdu jenom svou mít. Chlubit se činy, ty jsi jediný, co chceš, můžeš si vzít. Hraješ na všechny strany, můj dobrý známý, a každý ti zapravdu dá. Sčítáš mé dny, jak jsi průhledný.

Holky barvy bronz a barvy pivní sír, holky, co nosí v předu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty, a holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být ráda.

trička, až ňadra poskočí a udělají ping. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být ná jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak ornela muty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádný.

radosti v tichosti. Zmizel do neznáma. Klepal jsem kosu. Brala mě od spodu.

Chtěl bych poděkovat docentovi Spritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Brávkovi do oči, že mu dám kop zoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a navstrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pre krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pripuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Spritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

0: jeho.
1: Bylo nějaký suchý těsto, já vám zkusil. Někdo kleje a tím řeší proti Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Všude samý monitory, budíky a stopky a mezi tím

odešlo někam do Říma a psal se týden minus první. Maria matka usíná a bylo jaro, svátky byly.

0: Pospěš, už ho vedou.
1: Chátra se blahem pomine.
0: Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem. I nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí.

Naposled hladíš mrtvý tělo, máš prstek jeho podobu, který pak mámě by se chtělo vystrojit si na

zapadá za mraky. Chtěla by splout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby ti

se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší. No tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy,

Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

akvatikus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídící, ať napíš.

0: čekám, co se kdy jak stane.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Hořko, příkuť téhle změny, není to náhodou, spíš smutnou hrou, že tu nejsi.

svých sil zdroj. Jsme součástí, nevíme, jestli jsme vrchem či dnem. Hledáme jen, kam zapadnem, kam dneska zapadnem.

Byl to vždycky lump, s čím nepohnul, to rozbil. Moc nejet hlavně byl a s ženskýma se nebavil. Měl ke dvou metrů a přeražený nos a nějak nebyl schopný krotit svou zlost. Ten chlap byl přesně to, co bys nerad potkal v lese. Báru padne jeli jméno, barman shaker rychlej střese. On vyzval, co si myslel, ale já ho měl radši než ty uhlazený typy, co nad každou mou prohrou zaskotačí. Budeš se ale divit, ten chlap

není. Jsem vítězem i padlým do zátoky sviní. Ležím ti u nohou, buď mojí otrokyní. Silvice na řetězu, který nemá hranic. Já starej Don Juan i neskušenej panic.

otrokyní. Silvice na řetězu, který nemá hranic. Já starý Don Juan i neskušenej panic.

because I want you, I want you.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nad náměstí.

kabelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky lucern metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným marburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátí se z ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu poklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

na plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se neplatí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

někam do hlubin. A smůla jako pán na koni vraném šla všude s námi, tak jako stín. Tak vem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už se tu specem, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

všude, kam člověk šlápne, rostla tráva, snad jenom plevel a nebo blín. A místo pozdravu nám řekli mor na vás, táhněte ji nám nejlíp do bažin. Tak vem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už slezu z pece, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

jarní den svěží vzduch zaval, zatuchlé kouty rázem vyčistil. A líný potok byl hned bystřina dravá, já v každém oudu měl spoustu sil. Tak vem kladivo a dej první ránu a rozbij tu zeď, která přede mnou je. Pak už se zusmece, pak určitě vstanu, pak ukážu světu, o co opravdu jde.

Tak říkám, brachu, vstaň, pár vrásek a šedin. To není důvod, všechno už vzdát. Kvete horská stráň mé housta už vidí, pro kterou krásku budou večer hrát. Já vzal kladivo a dal první ránu, já rozbil tu zeď, která přede mnou je. Už jsem dole z pece a mám spoustu plánů, teď ukážu světu, o co opravdu jde.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Po kolenou

Proletář vypsal, že nebude už zítra a veršer je do podstácku. Zahrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevědomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů. Rozpraskaný ruce

a klobouk někam uletí. Pochytáš pár jisker a smutek nekonečným obětí. Šance nikdy trvají stejně dlouhou chvíli, jako slibě premiéru. Hvězdu nenech letět.

tak díky básni. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seifrte. Vlak jede v 5.36.

0: čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

do stropu smutně zývá nedopitý džin. Skutečnost potrhlá dál márně hledá rád. Obrazy na stěnách, obrazy z pavlí.

drápy času, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, svůní mechu, svět se hemží, v hodu kvasu, v okolí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kde dřevaří. Po skončení práce pijí kořalku z jeřabiny.

Poznala si mě podle hlasu, poznala si mě hnedka u dveří. Večer se měl obejít bez patosu, snad na tom ještě dneska záleží, záleží.

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchá, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dní.

vlády, že by mě můj rozum zradil. V rozhovoru stejně chytrém setrval jsem se svým nitrem. Ježíš Kriste, nitro

0: krátce po jedné hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

a knut s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní,

lid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Ty jsi můj Fosgen, tabún i perit.

musel splašit kvůli ženským anebo penězům, to je fuk. Dobrý je vědět, jaký nebe mám, až se mlhy zvednou. Jestli moje hvězda září, zdali to tak je.

chvíli bude ti fajn. Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen a nejsem vzduch.

Včera jsem potkal stonožku, šla po ulici o berlích, někdo jí dupnul na nožku. Zmrzačil stonožku a pak jsem potkal hlemíždě, šel po ulici a strašně klel, tak jsem ho kopnul do hýždě. Z prostého hlemíždě.

dneska jsem sledoval myšičky, vyjehali po stěnách pokoje, chlubatý bílý maličký, než vlezli do stroje, je, stroje na kusy rozkrájel. Lezli po stěnách rozkrájený, já jsem se u stolu napájel, když je ten stroj rozkrájel. Tyhle sny, ty mám rád, zvlášť tak po desátý sklen.

Gerence jednou svým kulatej fousatej trpaslík odložil si šatičky, kabát, trenky, botičky. Tak stál za keřem jenom tak, bylo mu asi všelijak zimně, proto hned jak se zesvíknul, se znova oblíknul. Se asi přiskřípnul, tyhle sny

Sudičky u kolébky, hoj, hoj, stáli mi. Podle tvaru mojí lebky, hoj, hoj, věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj, hoj, do plének. Nechápal jsem smysl jejich hoj, hoj, myšlenek. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj, hoj, obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži, hoj, hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj, hoj, pohoda. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj, hoj, od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom matce hoších trochu hoj, hoj, potrápí, ať je jeho princeznička hoj, hoj, na chlapy. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky, vy snad hoj, hoj, blbnete, víte, jaká nemoc vládne hoj, hoj, ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj, hoj, jedila, vzala nůž a fik a věžby hoj, hoj, zrušila. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj, hoj, pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj, hoj, vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj, hoj, ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj, hoj, nožičky.

netrčí do rána. Příslušnost uctěných osob, různá a neznámá. Unseren Helden a sláva ukelským hrdinům. Kdo půjde příště

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak řekl pan velitel.

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli, se